dobře, že jsi ráno zavolala. Já jsem z toho byl bez sebe, když jsi řekla, že jsi tady. Já jsem na tebe nezapomněl, ani na náš tanec v nočním parku, ani na tvou přiléhavou sukni, ani na slova jednoho básníka.

si za něj lekou blíž. Jo, jo, karton na bůrek a taky po ruce lám. Jsem modrýma cibulkama, tapety parmazán. Pět kilo hráků, nebo džipsy, Calvin Klein. Tak zdá, že to není štěstí.

Možná tisíckrát jsem kolem šel, možná mnohem hezčí dívky míjel, že jsem žádnou jinou nenašel, že můj svět

Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio. Máte pocit, že svět se řítí do chaosu, všude vládne strach a lidé si jen nadávají? Nenechte se zmást. Stále existuje mnoho příběhů plných laskavosti, naděje a dobrých skutků. A právě ty vám každé všední ráno přinášíme. Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio. Zasloužíte si začít den něčím příjemným. Signál Rádio.

signály světových hitparád 80. let. Pojďte si s námi připomenout hity, které kdysi bořily hudební žebříčky. Signály světových hitparád. To nejlepší, co v 80. letech hrálo z rádií, co šlo na dračku na gramodeskách a co se poslouchalo ve walkmanech. Signály světových hitparád. Nechybí ani singly pro fančmekry nebo hudební výlety do minulosti. Nenechte si ujít to nejlepší ze světových hitparád 80. let na Signál rádiu. V premiéře každou sobotu večer od 6 a v repríze ve středu od 21 hodin. Signál rádiu posloucháte online na signalradio.cz.

0: R.E.M. vás probouzeli na signálu, hodiny už ukazují 8, to znamená, že Honza Navrátil netrpělivě přede mnou čeká, až mu dám slovo a povívám dnešní první zprávy. No a po nich se můžete opět těšit na 80 od Billa Medleyho, Jennifer Warnes, tedy Hříšný tanec, John Travolta a nebo Tinu Turner.
1: Signál Rádio Doprava.
0: A taky zjistíme, jak nám to po ránu jezdí. Nehodu máme aktuálně v Praze, v Povltavské ulici se potkaly dvě osobní vozidla a ještě si dejte pozor na D1 mezi 172. a 168. kilometrem ve směru na Prahu, kde probíhají práce na silnici. Klidnou cestu.
1: Signál Rádio, zprávy.
2: Příjemné sobotní ráno, posloucháte Signál Rádio, na řadu přichází zprávy. Rozsáhlý požár výškové budovy v někdejším baťovském továrním areálu ve Zlíně prověřuje policie pro podezření ze spáchání trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti. Případnému viníkovi za něj hrozí až 5leté vězení. Kriminalisté v případu zahájili úkony trestního řízení. Celková škoda způsobená požárem prozatím nebyla vyčíslena, uvedla to policejní mluvčí Monika Kozumplíková. Budova hoří od čtvrtka. Hasiči požár nadále likvidují. Více řekl mluvčí hasičů Pavel Řezníček.
3: Aktuálně na místě zasahuje 15 jednotek profesionálních dobrovolných hasičů. Byl nasazený policejní vrtulník, který aktuálně provádí zhozy vlastně na zasaženou budovu. My teďka budeme dohrašovat, dochlazovat konstrukce, tak aby jsme zabránili i šíření z plodin toho požáru.
2: Ministerstvo životního prostředí snížilo počet vymezených míst pro akcelerační zóny na 160, původně jich bylo 110. Bude v nich zjednodušeno řízení pro stavbu obnovitelných zdrojů. A problémy automobilky Volkswagen jsou mezi českými dodavateli patrné už nyní. Kvůli omezené výrobě automobilky klesly českým dodavatelům objednávky o desítky procent.
1: Co se děje v regionu?
2: Stavební práce na železničním koridoru mezi Prahou a Moravou ovlivňují červencový provoz vlaků. Omezen je provoz mezi Kolínem a Řečany nad Labem a od 22. července se prodlouží výluka z Kolína až do Přelouče. Regionální vlaky Českých drah nahrazují v části trasy autobusy. Dálkové vlaky pak mohou kvůli snížené kapacitě jezdit se zpožděním. Omezení potrvají do konce července.
1: Sport.
2: Volejbalistky v Lize národů porazili 3-1 Bulharsko, po ztraceném prvním setu dominovali. V letošním ročníku si připsali v 11. zápase 5. výhru. A tenista Jiří Lhečka se po 8 letech rozloučil s trenérem Michalem Navrátilem. Pod jehož vedením se dostal do světové špičky.
1: Signál Rádio, počasí.
2: A zprávy na signálu končíme pohledem na počasí. Sobota bude s jasnou až polojasnou oblohou. Na severovýchodě se přechodně mohou objevit přehánky. Vítr dnes zafouká od severu rychlostí od 2 do 5 metrů za sekundu a nejvyšší denní teploty dnes naměříme od 25 do 30 stupňů Celsia. Tolik zprávy a Honza Navrátil.
1: Signál Rádio. Signál Rádio.
0: Honzo, díky, 3 minuty po 8 už vás od mikrofonu. Moc zdraví, Lukáš Bláha, v nejbližších chvílích přinesu informace, které se vám určitě šiknou, to znamená, jak bude venku, taky očekávané události. A ze všeho nejdřív si povíme oslavence pro 11. červenec, tak se na ně počkejte, hezké ráno.
1: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

Vzpomínka na hříšný tanec, posloucháte víkendový signál, tak nám ten pracovní týden zase rychle utekl v kalendáři už sobota 11. července a taky Mezinárodní den esenciálních olejů, čili ideální záležitost pro navození té správné víkendové pohodové atmosféry. Olga a Helga jsou dámy mající dnes jmeniny, všechno nejlepší a co se týče narozenin, velká vzpomínka patří Jirkovi Krampolovi, protože tahle česká herecká, ale vlastně i moderátorská legenda, tak té by bylo dnes 86 let a 11. červencový den v roce 1959 přišla v Americe na svět Susan Vega, mimochodem oblíbená hudebnice prezidenta Václava Havla, kterého označovala za svou velkou inspiraci. A mimochodem její hit Tom's Diner byl použitý při testování nového hudebního formátu MP3, takže i taková průkopnice. No, já myslím, že není důvod, proč jí teď právě nedat, ať máte dobré jitro.

0: Díky, že lehce po půl deváté vstáváte se signálem. Sandra vzpomínala na noc, my už pojďme do nového dne, tedy 11. července, který bude opravdu velmi příjemný, co se týče počasí, jasno až polojasno. V severovýchodní polovině území během dne počítejte místy s tím, že bude přechodně oblačno. Nejvyšší denní teploty pak opravdu typicky letní 25 až 29 a zase jen sever a severovýchod. Je to lehké zklamání, ale kolem 23 stupňů, tak to zase není tak hrozné. Užívejte si víkend, jak jenom to jde. Za chvíli opět s letními osmdesátkami od Kool & The Gang anebo Modern Talking. Hezké ráno.
1: Na Signál Rádiu pro vás máme bleskovou soutěž.
2: Ano nebo ne?
1: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
2: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé víry.
3: Tentokrát pro vás máme skvělý prázdninový zážitek. Získat můžete rodinnou vstupenku pro dva dospělé a až tři děti do 15 let, které vám umožní jednorázový vstup do kterékoliv ze 14 jeskyní po celém Česku. Sami se vyberete, kam vyrazíte.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
2: Hrajte s námi každé všední ráno po 8 hodině.
1: Ano nebo ne na Signál Rádiu.
4: Signál Rádiu posloucháte online
2: na signálradio.cz.

0: Víkendový signál je to, co vás probouzí do 11. července a tady máme přehled všeho podstatného, co se bude dít.
1: Signál rádio. Očekávané události.
0: Začíná nám oprava Hlávkova mostu v Praze až do konce srpna, kvůli tomu mezi Těšnovem a Vltavskou nepojede tramvajová linka 12, omezení čeká i automobilovou dopravu. Kvůli bourání lávky pro pěší ve Staré Boleslavi bude od 19 hodin obousměrně přerušený provoz na dálnici D10 mezi exity číslo 10 a 14. Obnovení provozu je plánované zítra kolem 9. ráno. Indický premiér Narendra Modi přiletí na Nový Zéland. Jde o první oficiální návštěvu indického předsedy vlády v zemi za 40 let. Na slavnostním zakončení Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary pořadatelé předají křišťálový globus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii francouzské herečce Juliette Binokové. Cenu prezidenta festivalu převezmou Magda Vašáriová a americký herec Jeffrey Wright. A dnešní jednoznačně nejočekávanější událost odstartuje úderem 17. hodiny, kdy je na programu finále dam na tenisovém Wimbledonu, ve kterém se Linda Nosková a Karolína Muchová střetnou v historicky prvním ryze českém finále o Grand Slamový titul. Vy můžete být u toho díky naší zpřízněné televizi Prima. Teď ale určitě zůstaňte na ladění rádiově. Tohle jsou Pretenders. Hezké ráno.

0: NW s vámi vstávali v éteru signálu za 2 minuty, 9. hodina, to znamená, že Honza Navrátil už pro vás má připravené čerstvé zprávy, no a po nich se můžete těšit opět na hity představující 80-kové léto, German Jackson, Piazza Deora, Nazaret a nebo Madonna.
1: Signál Rádio, doprava.
0: V prvé řadě ale jdeme se podívat na tuzemské silnice, a to konkrétně silnice 35 mezi 10. a 11. kilometrem na trase Hrádek nad Nisou u Chrastavy, tak tam pozor kvůli předmětu na vozovce, a D6, 17. kilometr ve směru hlavní město, pohybuje se chodec po vozovce. Taky v těchto místech buďte velmi obezřetní a šťastnou cestu.
1: Když slyšíš tohle,

0: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let. Signál Rádio, zprávy.
1: Příjemnou sobotu posloucháte Signál Rádio, pojďme na další dnešní zprávy. Provoz na dálnici D10 mezi Prahou a Mladou Boleslaví se dnes večer zastaví. Dálnice bude kvůli bourání lávky neprůjezdná pro veškerou dopravu mezi sjezdy na 10. a 14. kilometru. Doprava se ve zmíněném úseku dálnice, tedy mezi sjezdy na Brandýs nad Labem a na Starou Boleslav, uzavře dnes v 19 hodin a uzavírka potrvá do nedělních 9 hodin ráno. Na slavnostním zakončení Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech dnes pořadatelé předají křišťálový globus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii francouzské herečce Juliette Binocheové. Cenu prezidenta festivalu pak převezmou Magda Vášáriová a americký herec Jeffrey Wright. Poslední den projekcí na 60. ročníku festivalu představuje umělecký ředitel přehlídky Karel Och.
2: Na slavnostním zakončení promítneme americký snímek Poslední kapsář New Yorku, který jsme zhlédli na festivalu Sundance. Evropskou premiéru si odbyl na Berlinále a my jsme moc rádi, že ta česká proběhne v Karlových Varech. Je to film, jako kdyby natočený v 70. letech, kdy vznikla celá řada nádherných amerických dramat. Myslím si, že to je velmi důstojné zakončení.
1: Počet potvrzených případů eboli v Demokratické republice Kongo vzrostl na 1830. Nemoci tu podlehlo 648 lidí. Uvedly to tamní úřady, které cituje agentura Reuters.
0: Co se děje v regionu?
1: Dva nové veřejné grill pointy vznikly na Praze 3. Elektrické grily zájemci naleznou v lokalitách Habrová na Jarově a v parku vedle Rígrových sadů. Grily se spouští pomocí aktivačního kódu, který přijde SMS zprávou a hodina grilování vyjde na 100 korun. Grily je možné využívat celoročně, v létě od 10 do 19, v zimě pak od 10 do 16 hodin.
0: Sport.
1: Jannik Sinner nedal v semifinále Wimbledonu šanci sedminásobnému vítězi Novaku Djokovičovi. Po výhře 6-4, 6-4 a 6-4 si zahraje v Londýně o druhý titul. A výškař Jan Štefela na mítinku Diamantové ligy v Monaku nenavázal na loňské druhé místo. Pod průměrným výkonem 220 cm se dělil o 8. místo.
0: Signál Rádio, počasí.
1: A zprávy končíme pohledem na počasí. Sobota bude s jasnou až polojasnou oblohou. Na severovýchodě se přechodně mohou objevit přehánky a vítr dnes zafouká od severu rychlostí maximálně do 5 metrů za sekundu. Nejvyšší denní teploty dnes naměříme od 25 do 30 stupňů. Další zprávy na signálu končí, vracíme se k 80.
0: Signál Rádio.
3: A kromě nich vám brzy naservíruju informace, kde dnes můžete sledovat ženské finále tenisového Wimbledonu s čistě českou účastí. A je to hodně prima zpráva. Já jsem Lukáš Bláha, přeju krásné sobotní jitro.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

Víkendový signál Seliny k vašim uším. Na vlastní oči by dnes patrně spoustě z vás unikl výjimečný okamžik naší sportovní historie, ale spřízněná televize Prima se postarala, aby ho naživo mohlo sledovat co nejvíce lidí. Historicky první tenisové grandslamové finále s ryze českým obsazením Karolína Muchová versus Linda Nosková, takzvaná Karolinda, na nejslavnějším turnaji Wimbledonu, čili londýnské trávě, úderem 17. hodiny odvysílá právě Prima, která získala sublicenci na přímý přenos od držitele vysílacích práv společnosti Warner Bros. Discovery. Ta jinak přináší turnaj na placené stanici Eurosportu. Jestli ne úplně pravidelně sledujete dění na kurtech, tak zásadní informace, Češka v čelence, tak to je Karolína Muchová, a Češka s kšiltem, to je Linda Nosková. A tam mimochodem docela vtipně odpověděla na otázku, jaký je vlastně důvod, že se dostali pouze Češky až do finále. Pivo za to může. Tak ano, je to tak. Tak já myslím, že pivko si k tomu klidně dejte. Na Primě dneska od 5 odpoledne, a tohle už je ze signálu. Annie Lennox, dobré ráno.

0: Kluci, je skamenělý dítě, ať už jste dítko či dět, minutu před půl desátou je s vámi víkend na Signál rádiu. A pro 11. červenec se určitě neotřese historický rekord co do maximální teploty z roku 2010. Před 16 lety jsme měřili 630 stupňů. Je pravda ale, že letní teploty budou, protože se mají pohybovat od 25 do 29 stupňů na severovýchodě území kolem 23, jinak slunečné počasí a během dne může být přechodně až oblačno, ale to je opravdu jen místy. Za chvíli už si povíme jeden víkendový tip, kam byste mohli v tomhle parádním počasí vyrazit. No a k vám budou putovat osmdesátky od Aneky nebo Krále Popu. Hezké stále ještě sobotní ráno.
1: Nevíte, co se sobotním večerem a programy v televizi vás nebaví? Pak pro vás máme řešení. Pozvěte přátele, nachystejte dobré jídlo a pití a zapněte Signál rádio. Přidejte na hlasitosti a rozjeďte s námi skvělou 80s party. Ty největší taneční hity 80. let vás nenechají v klidu.

0: každou sobotu od 7 večer do půlnoci. 80s Party, Signál Rádia.
1: Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: Ladíte víkendový signál a pak, když vám na tento víkend zatím schází program, Pražská zoologická zahrada jsme na speciální akci věnovanou koním Převalského. Čekají vás tak komentovaná setkání s chovateli, ukázky výcviku i povídání o návratu těchto vzácných zvířat do volné přírody. Detaily nám nese kolegyně Lucka Sinková.
1: Dnešní program v Zoo Praha připomene úspěšný projekt návratu koní Převalského do kazašských stepí. U jejich výběhu budou dnes i zítra připravena komentovaná setkání s chovateli, takže se dozvíte spoustu zajímavostí o transportech, ale také o ochraně posledního skutečně divokého koně na světě. Ještě musím připomenout, že Zoo Praha patří mezi světové lídry v chovu koně Převalského a na jeho návratu do volné přírody se podílí už 15 let. Takže Zoo Praha dneska a zítra a kuň Převalského.
0: Tak vyražte určitě. No a k vám už teď zase směřují ty nejlepší osmdesátky, velká vzpomínka a nádherná romantika od Foreigner s přáním hezkého zbytku sobotního rána.

0: Ugly Kid Joe ve víkendovém vysílání signálu nás přenesli téměř k 10. Za 2 minuty už odbije, s ní Honza Navrátil jeho aktuální zprávy a v příští hodině Pet Shop Boys, Bee Gees nebo Belinda Carlisle. Zkrátka to nejlepší z 80kového léta.
1: Signál rádio doprava.
0: Teď se jdeme podívat do provozu. Nehodu máme na dálnici D1 232. kilometr u Vyškova. Tam se potkala 2 osobní vozidla ve směru k Brnu. No a ještě se bouralo v Praze. Klíčovská ulice, tady došlo ke střetu 2 osobních aut. Taky v těchto místech raději nohu z plynu. A ať už jedete kamkoliv, tak opatrně a se signálem.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezký víkendový den, posloucháte Signál Rádio, na řadu přichází opět po hodině další zprávy. Novela stavebního zákona podle opozičních poslanců nebyla řádně připravená. Obsahuje chyby a zároveň upřednostňuje zájmy velkých stavebníků nad potřebami běžných občanů. Byl to také jeden z důvodů, proč opozice hlasovala pro některé z pozměňovacích návrhů, ale nikoliv pro přijetí celé novely. Podle předsedy Pirátů Zdeňka Hřiba novela nezlepší ani dostupnost bydlení.
2: To, co dnes sněmovna schválila, tu novelu stavebního zákona, to je prostě směs takových nesourodých změn, které často působí, jako by vznikaly pod tlakem nejrůznějších zájmových skupin. Není v tom prostě jasná koncepce. A především jde to proti lidem a proti jejich zájmům.
1: V babyboxu v kolínské nemocnici se včera objevil novorozený chlapeček. Dostal jméno Libor podle dlouholetého podporovatele projektu. Chlapec je v pořádku, popsali lékaři jeho stav. Jde už o 283. dítě, které bylo v českých babyboxech nalezeno. A počet obětí dvou zemětřesení, která 24. června zasáhla Venezuelu, podle předsedy tamního parlamentu George Rodrigueze vzrostl na 4118 mrtvých a 16740 zraněných.
0: Co se děje v regionu?
1: Do stavby nového parkovacího domu u metra Hostivař se pustilo hlavní město. Magistrát už vypsal tender na stavbu 7 podlažního domu, který nabídne 647 stání. Parkovací dům v režimu Park and Ride vznikne na místě stávajícího parkoviště a jeho výstavba je projektanty stanovená na hodnotu 601 milionů korun bez DPH.
0: Sport.
1: Kanoista Martin Fuchsa vyhrál v Montrealu i na třetím letošním světovém poháru závod na 1000 metrů, ve kterém je olympijským vítězem a mistrem světa a také Evropy. A čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel doběhla třetí na mítinku Diamantové ligy v Monaku v čase 49,44 sekundy. Vyhrála Paulinová před Butlerovou.
0: Signál Rádio, počasí.
1: A zprávy v 10 hodin doplníme pohledem na počasí. Dnešek bude s jasnou až polojasnou oblohou. Na severovýchodě se ale přechodně mohou objevit přehánky. Vítr fouká severní maximálně do 5 metrů za sekundu a nejvyšší denní teploty dnes vystoupají na hodnoty mezi 25 a 30 stupni Celsia. Zprávy máme za sebou. O 80kovou muziku se bude starat Lukáš.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
3: Honzo, děkuji za předání slova a já zanedlouho přinesu novinky ze světového fotbalového šampionátu, kde už jsou známy první dva semifinalisté. Nenechte si je ujít a mějte krásné sobotní dopoledne.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Víkendový signál a dvojka Pet Shop Boys doznívají ve vašich přijímačích a teď na pár chvil nazujeme kopačky.
1: Mistrovství světa ve fotbale na Signál Rádio.
0: Včerejší výhra Španělska nad Belgií 2-1 rozhodla o tom, že první semifinále bude v úterý večer hrát Francie a právě zráči ze Španělského království. To Angličané se zatím chystají na své 11. čtvrtfinále v historii světových šampionátů. Jen Brazilci a Němci se v něm objevili víckrát. Nicméně z předešlých 10 pokusů uspěl výběr Albionu jen ve 3 případech. V 7 pak inkasoval nejméně 2 branky. Utkání s černým koněm turnaj Norskem má výkop v 11 večer našeho času. A pak jsem tady pro vás, pán, objevil jeden inzerát znějící takto. Kamarád si koupil lístky na finále mistrovství světa 2026 ve fotbale, ale neuvědomil si, že datum koliduje s jeho svatbou. Takže pokud by měl někdo zájem, 19. července 2026 ve 3 odpoledne, obřadní síň Praha 1, nevěsta se jmenuje Monika.
1: Mistrovství světa ve fotbale na Signál Rádiu. I could stay awake just to

0: Vzpomínka na Šinetu O'Connor, minutu po 10:30 jste se Signál rádiem a věřím, že pro vás mám dobrou zprávu, podobně jako dnes, budou i zítra maximální teploty dosahovat 30 a meteorologové očekávají spíše malou oblačnost, tedy slunečno. Když se ještě vrátíme do dneška, připomínám, že slaví svátek Olga, všechno nejlepší, a pro 11. červenec pronostika hovoří o tom, že svatá Olga pláče, neboli že bude pršet. Tak deště, toho si dneska opravdu moc neužijeme, což je jedině dobře. Za chvilku vy si naopak užijete ty nejlepší osmdesátky od Aby anebo Johna Waita. Pěkné dopoledne.
1: Praha skrývá mnoho tajemství, ale jen málo kdo zná jejich příběhy. Připojte se k nám a odhalte známé i neznámé stránky našeho hlavního města. Zapomeňte na nudné turistické průvodce a vydejte se na neuvěřitelnou cestu, během které navštívíte tajuplná místa, poznáte legendy a uslyšíte poutavé příběhy, které skrývá stověžatá Praha. Provede vás spisovatel, fotograf a novinář David Černý. Zažijte naši metropoli z jiné perspektivy v pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým na Signál Rádiu. Signál Rádiu.

0: Dáváte si víkendový signál a Jižní Moravu si spojujeme především s výborným vínem. Tentokrát vás ovšem nezavedeme do žádného sklípku, ale za historií a kulturou. Tip na jedno zajímavé muzeum v Břeclavi má totiž kolega Luděk Savana Urbánek.
1: Hezký dobrý den z Brna, respektive dnes z Břeclavi. Pokud se vypravíte na Jižní Moravu a zavítáte do Břeclavi, tak vězte, že zde naleznete zajímavé muzeum se sbírkou asi 30 000 předmětů. Městské muzeum a galerie Břeclav se soustředí především na lidovou kulturu Podluží a regionální historii a ve správě má hned několik objektů. V židovské synagoze si zájemci mohou prohlédnout expozici Židovská Břeclav, věnovanou historii židovství v okolí. Na zámečku v Pohansku pak sídlí expozice Velkomoravské Pohansko, která představuje život starých Slovanů v oblasti. Historie rodu Lichtensteinů je pak název stálé výstavy v Lichtensteinském domě, kde se návštěvníci dozví detaily o jednom z nejstarších rodů na Moravě. Muzeum pořádá ale také krátkodobé výstavy a další tematické akce. Má také speciální program pro školy. Tak se mrkněte na webovky a něco si vyberte. Luděk Savana, Urbánek, Brno.

0: Sirem Paul McCartneym jsme po vlnách signálu dopluli až téměř k 11. Teď přesně odbyla, to znamená, že ve studiu už je se mnou Honza Navrátil, který má nejnovější zprávy, no a po nich opět osmdesátkové pecky v rámci léta osmdesátkového. Talking Heads, taky Soul Sister, anebo Loretta Goggi budeme vzpomínat na můj malou premiéru, ovšem v originále.
1: Signál Rádio Doprava.
0: Ze všeho nejdřív, ale také míříme do aktuálního provozu. Máme nehodu, a to hned 3 osobních vozidel na D1, 11. kilometr ve směru Brno. V opačném směru na D1, 162. kilometr ve směru hlavní město je předmět na vozovce, konkrétně židle, kvůli ní neprůjezdný levý pruh. Se zdržením počítejte i na D10, 38. kilometr ve směru Turnov kvůli porouchanému vozidlu. A ještě jdeme do hlavního města. V Chodovské ulici se totiž střetli tramvaj s osobním vozidlem. Tak i v těchto místech raději nohu z plynu a klidnou cestu.
1: Signál Rádio, zprávy.
2: Hezkou sobotu, opět pohodně plné osmdesátek, pojďme na signálu za zprávami. A Česko trápí sucho. Nejhorší situace je aktuálně na Moravě. Vzhledem k předpovědi meteorologů se situace ještě pravděpodobně zhorší. Nejbližších nejméně 5 dní by nemělo skoro vůbec pršet. Intenzivnější déšť by neměl přijít ani do konce příštího týdne. Armáda včera na základně v Přáslavicích na Olomoucku převzala poslední z 42 tanků Leopard 2A4. V letech 2028 až 2030 pořídí dalších 44 tanků Leopard 2A8, což je nejnovější verze. Německé tanky nahradily ve výzbroji české armády letité stroje sovětské výroby T-72, o jejichž vyřazení z armádního arzenálu rozhodne vláda. V chystaném materiálu pro kabinet bude také návrh, jak má stát s tanky T-72 naložit. Pokračuje ministr obrany Jaromír Zuna.
3: Armáda připravuje právě návrh, jak dál s těmi starými tanky, a připravuje i návrh pro schválení vládou na jejich vyřazení z výzbroje armády České republiky, protože podléhá to rozhodnutí vlády.
2: FIFA na svém webu nabízí trávník ze stadionu v New Jersey, kde 19. července vyvrcholí mistrovství světa ve fotbalu. Prodávat se bude ve 4 kategoriích. Nejlevnější kus trávníku vyjde na $450. V přepočtu 9 500 korun.
1: Co se děje v regionu?
2: Hlavní město se začátkem července otevřelo příjem žádostí v rámci programu Čistá energie. K dispozici je celkem 50 milionů korun na tepelná čerpadla a adaptační opatření pro domy a byty. Nová výzva je oproti minulým letům výrazně širší. Poprvé zahrnuje podporu zelených střech, nádrží na dešťovou vodu anebo konstrukcí s pnoucí vegetací.
1: Sport.
2: A ve sportu míříme za tenisem. Kateřina Siniaková se nezúčastní turnaje WTA v Praze, který se bude hrát v druhé půlce července na Štvanici. Po vypadnutí z Wimbledonu se podle svých slov plánuje soustředit na odpočinek a také léčbu zraněného kolena.
1: Signál Rádio, počasí.
2: A další dopolední zprávy končíme pohledem na počasí. Venku je jasno až polojasno, na severovýchodě se místy objevuje oblačnost, vítr fouká od severu rychlostí od 2 do 5 metrů za sekundu a nejvyšší teploty dnes vystoupají na hodnoty od 25 do 30 stupňů Celsia. Jaké počasí nás čeká zítra, tedy v neděli, tak to vám prozradím za hodinu. Do té doby si užívejte další osmdesátky. Studio přebírá Lukáš.
1: Signál Rádio. Signál Rádio.
0: A já si pro sebe určitě nenechám další víkendovou zajímavost, nenechte si ji taky ujít, no a muzika, ta samozřejmě bude jak jinak než osmdesátková, Talking Heads. A teď právě jsou připraveni Soul Sister, dobré dopoledne.
1: Signál Rádio, to nejlepší z osmdesátých let.

To, co slyšíte, je víkendový signál a 11. červenec se pojí se Světovým dnem populace. Jeho cílem je zvýšit povědomí o problémech globální populace. Předcházel mu den 5 miliard, když roku 1987 byl na Zemi zaznamenán přesný počet obyvatel právě 5 miliard. To už je dávno, vzhledem k tomu, že v současnosti na naší planetě žije lidí přibližně 8,3 miliardy. Vraťme se ale ještě na zmíněný konec 80. Od té doby nám do života významně vstoupila svoboda a podle žebříčku Henley Passport Index pro letošní rok patří český pas mezi 7 nejsilnějších na světě. O příčku se dělí mimo jiné s Kanadou, Austrálií a Slovenskem. Jakožto jeho držitelé totiž máme bezvízový přístup do 182 destinací, včetně zemí jako Japonsko, Velká Británie nebo celá Evropská unie. Čili stačí už si jen něco našetřit, udělat čas a můžete vyrazit pochopitelně třeba i do Itálie. Jako my teď se vzpomínkou na zpěvačku Loreto Goggi, legendární festival v Sanremu a Maledetta Primavera. Pěkné dopoledne.

0: přesně o půl dvanácté z víkendového Signál rádia. Parta Bon Jovi a jejich věčný hit Always. Mimochodem, dnes má 67. narozeniny Richie Sambora, který byl 30 let jejím kytaristou, ale v roce 2013 skupinu kolem John Bon Joviho za nejasných okolností opustil. Ta i bez něj jede dál, a to přesto, že právě zmíněný frontman nemohl 4 roky zpívat kvůli nemocným hlasivkám. Teď jsou ale Bon Jovi zpátky a turné s názvem Forever odstartovali 7. července, tedy před 4 dny, koncertem v newyorském Madison Square Garden. Jestli se zas někdy podívají k nám, zůstává otázkou, co je jasné, že si zahrajeme v příštích okamžicích další 80 od Status Quo nebo Kim Wilde, ať máte senzační stále ještě sobotní dopoledne.
1: Signály světových hitparád 80. let. Pojďte si s námi připomenout hity, které kdysi bořily hudební žebříčky. Signály světových hitparád. To nejlepší, co v 80. letech hrálo z rádií, co šlo na dračku na gramodeskách a co se poslouchalo ve Walkmanech. Signály světových hitparád. Nechybí ani singly pro fančmekry nebo hudební výlety do minulosti. Nenechte si ujít to nejlepší ze světových hitparád 80. let na Signál rádiu. V premiéře každou sobotu večer od 6 a v repríze ve středu od 21 hodin. Signál rádio. Posloucháte online na signalradio.cz.

0: Posloucháte ten správný víkendový signál a v sobotním dopoledni ještě stihneme pustit tohle naše kouzelné vzpomínkové zařízení.
1: Magneťák Signál Rádia.
0: A bude to opravdová síla, protože inspirací pro napsání následujícího songu se stal pád berlínské zdi a okolnosti s tím spojené, což vedlo doslova k šílenství. Crazy. A první velký hit britského zpěváka majícího nigerijsko-brazilské kořeny. Síla.
1: Magneťák Signál Rádia. Aneb, co jsme si nahrávali na pásky?

0: Ve víkendovém signálu jsme se sladce zmámili až na dohled 12. hodiny. Polední zprávy s těmi tak přichvátal Honza Navrátil. No a po nich opět můžu slíbit velké osmdesátkové hity od Softcell, Ross Lawrence a nebo Eurythmics.
1: Signál rádio doprava.
0: Ze všeho nejdřív ale zjistíme, jak nám to jezdí. Poměrně dost nehod, pojďme na ně. D7, druhý kilometr, čili na příjezdu k hlavnímu městu, jsou v sobě dvě osobní vozidla. Přímo v Praze na Štěrboholské spojce je neprůjezdný levý pruh kvůli bouračce dvou osobních aut, dvě osobní vozidla stejně tak v Cínovecké a ještě do třetice v Metropoli v ulici v Olšinách je bouračka. No ať už jedete kamkoliv, tak opatrně a se signálem.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezkou sobotu posloucháte Signál Rádio, jsou tu zprávy. Starší byty opět podražily. Ve druhém čtvrtletí zdražily meziročně o 11% a mezičtvrtletně o 3%. Metr čtvereční se prodával za 86 081 korun. Vyplývá to z analýzy Valuo. Hasiči už snížili při hašení požáru budovy ve Zlíně stupeň poplachu na druhý. Na místě je nyní po prostřídání 6 jednotek, což je polovina proti jejich počtu v noci na dnešek. Na místě zůstanou minimálně do pondělka, aby připravili požářiště na plánované předání stavby jejímu vlastníkovi. V Japonsku ve středu uhynula nejstarší koala, které bylo 18 let, což odpovídá přibližně 90 lidským letům. Oznámilo to turistické zařízení v západojaponské prefektuře Hyogo. Po smrti Nozomi je nyní nejstarší koalou v zemi 12-letý samec Daichi, který je chován ve stejném parku.
0: Co se děje v regionu?
1: Na další změnu dopravního režimu se od září musí připravit řidiči v Radlické ulici v Praze 5. Jednosměrný provoz, který tu byl zaveden v loňském roce, bude nově platit pouze určitou část dne. Od začátku září, konkrétně od 14 do 19 hodin. Na změně se dohodl organizátor Pražské hromadné dopravy a radnice Prahy 5, která zavedení jednosměrného provozu dlouhodobě kritizovala.
0: Sport.
1: Pražská Slavia si v generálce na novou sezónu zahraje se slavným Olympikem Lyon, jehož dres obléká i Pavel Schulz. Místo radosti je ale u fanoušků i zklamání. Zápas se totiž z technických důvodů odehraje na tréninkovém stadionu v Norimberku a tam nebudou mít přístup fanoušci. Těm tak nezbyde nic jiného, než fandit pouze u televize.
0: Signál Rádio, počasí.
1: A polední zprávy končíme pohledem na počasí. Venku je jasno, teploty měříme od 25 do 30 stupňů Celsia. Nedělní den bude se slunečnou oblohou. Přechodně se oblačnost může vyskytnout na severovýchodě. Vítr zítra zafouká od severu a teploty naměříme stejné jako dnes. I v neděli se budou pohybovat mezi 25 a 30 stupňů Celsia. Tolik polední zprávy. Dobrou chuť k obědu přeje Honza Navrátil.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
2: Honzo, díky moc, Lukáš Blaha se přidává. Jedeme už 11. červencovým odpolednem na signálu Olgám. Ještě všechno nejlepší k dnešnímu svátku a vás všechny pozvu na náš dnešní speciální program. Už brzo, počkejte si na to, teď hned jsou tady Eurythmics a vám všem hezkou druhou polovinu soboty.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Dáváte si sobotní vysílání Signálu, jehož nedílnou součástí je i tenhle náš žebříčkový speciál.
1: Signály světových hitparád 80. let.
0: I dneska bude připraven kolega Martin Hovorka a navíc už teď vám nastíní, na co se můžete těšit.
2: Konečně jsme se dočkali ideálního víkendu. Nejsou hice, neprší, je takových příjemných 30 stupňů Celsia. A tím pádem mi dovolte, abych vám představil jeden z největších letních hitů 80. let. Nebude to ale teď, nýbrž až po 18. hodině, kdy se tu stavím znovu, abych vás provedl dalším dílem Signálu světových hitparád. Dnes vám prozradím, jakých 10 největších hitů bodovalo v evropském singlovém žebříčku v červenci 83. roku. Bude i ten jeden velký letní hit, ale také si dáme první hit kapely Depeche Mode po odchodu Vinceho Clarka z této kapely. No a vy, milí posluchači, dostanete návod, jak tancovat moonwalk. Slavný tanec Michaela Jacksona. Tak si doma udělejte prostor mezi tím, odsuňte gauč, odsuňte jídelní stůl, ať ten moonwalk spolu s námi ze Signál rádiem můžete trošku potrénovat. Tak se těším dneska po 18. hodině tady u nás na Signál rádiu, kde hrajeme ty nejlepší osmdesátky.

0: Jak zpíval Brennerem, somebody, ať jste kdokoliv, jen pár vteřin před půl jednou, jste s víkendovým signálrádiem. Myslím, že dnes bude zcela ideální počasí na nějaké to večerní grilování. Ještě dříve, úderem 17. hodiny, by ovšem ve slavném Wimbledonu klidně mohli místo tradičních jahod podávat právě nějakou tu českou klobásku, jelikož právě tuzemské obsazení má finále tohoto slavného tenisového turnaje. No a jak prohlásila sama Martina Navrátilová, Češka vyhraje a já se tak nemusím nervovat a někomu fandit. Tak přesně takhle si v klidu můžete tenhle zápas užít. Určitě vám ještě během odpoledne připomeneme, že na naší spřízněné televizi se podíváte přímo na volném televizním kanále. No a za chvíli už 80ky, jak jinak než z našeho playlistu Bonnie M a taky Sandra. Pěkné odpoledne.
1: Na Signál Rádiu pro vás máme bleskovou soutěž.
2: Ano nebo ne?
1: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
2: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé víry.
3: Tentokrát pro vás máme skvělý prázdninový zážitek. Získat můžete rodinnou vstupenku pro dva dospělé a až tři děti do 15 let, které vám umožní jednorázový vstup do kterékoliv ze 14 jeskyní po celém Česku. Sami si vyberete, kam vyrazíte.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
2: Hrajte s námi každé všední ráno po 8 hodině.
1: Ano nebo ne na Signál Rádiu.
4: Signál Rádiu posloucháte online
2: na signálradio.cz.

0: Správná dovolenková nálada, 2 minuty před 3/4 na jednou na Bonnie M, ne na Bonnie M, na signálu s Bonnie M. Přede mnou už Dominik Port, on mě tady dobře smívá.
1: Tak no, Lukáš, ahoj. Tak, no to je moje podstata trošku.
0: To je pravda.
1: Tak spolu musíme, no.
0: Přesně tak.
1: On to klape.
0: Já se tě musím zeptat, máš rád brouky? Nemyslím teď ty 4 z Liverpoolu, to jo, to já vím,
1: to
0: že
1: je jasný.
0: Ty, no ty, že máš i mikinu nějakou podle mě, víš?
1: Jo, taky, ano, no. S kapucou. No člověče, no jako moc na Janem, kde má rád, jako. No. Nějaký fanoušci, který je sbírají podle druhu, ale
0: přesně tak. No mě to připomnělo, že prosím tebe, na sídlišti Maj v Českých Budějovicích volala žena, že má v okopu u terasy zřejmě uvězněného netopíra a nakonec tam našli roháče obecního, prosím tebe, největšího evropského brouka. No.
1: Takže kolik centáků, tak 12,
0: no,
1: 15,
0: hodně, klidně. Hodně, já to jsem tady úplně nezjišťoval, nebo, ale pozor, 9 centimetrů.
1: Tak to je hustý macek teda,
0: ten
1: byl vykrmovaný, to je otázka, víš.
0: Sami policisté prý byli překvapeni.
1: Tak to je čumen teda. No, to. A ty bys to dal třeba do ruky takového tvora?
0: Ani náhodou.
1: Máš strach.
0: Ale nechal jsem ti tady jednoho ve studiu.
1: Tak... No, ale děkuji, jo, to neměl říkat, to by byla větší sranda.
0: To je pravda.
1: Teď se budu přemýšlet, kde je.
0: Ano, tak až tady na Dominika během vstupu vyskočí nějaký vrouk, nedivte se tomu, že bude chvilku ticho.
1: A nebo křik.
0: A nebo. To je ta druhá možnost. Přesně tak. Tak jo, hezké vysílání, Dominiku.
1: Díky.
0: Díky se krásně i vy. A já se na vás těším zase zítra. Uderem 8 ráno. Ahoj.

0: Sting necelé 3 minuty před 1 odpolední na Signál rádiu a po celé si dáme další osmdesátky, tak jak jinak, Bernie Paul Nolans nebo Bengals, takže připravte se na ně, ale předtím další zprávy a taky pár aktualit z dopravy.
1: Signál rádio, doprava.
0: Nepojízdný osobák aktuálně stojí na 35. kilometru dálnice D1 směrem na Brno, tak myslete na to. A v Praze na Radlické jsou v sobě v tuto chvíli 2 osobáky, počítejte s tím. A já vám přeji šťastnou cestu a dávejte na sebe za volantem velký pozor.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Příjemný sobotní poslech Signál Rádia, posloucháte další zprávy. Na hřebeny Krkonoš se v letošní letní sezóně opět vrátily hlídky strážců Národního parku na koních. Turisté se s nimi mohou potkat v nejnavštěvovanějších partiích našich nejvyšších hor. Dvě sfingy na pražském Rudolfinu, které minulý týden poničil vandal zhruba 20 údery kladivem, jsou už opravené. Restaurátor a sochař Vít Mudruňka kvůli zásahu přerušil práci na jiných zakázkách a během 3 dnů poškozené plastiky uvedl do původního stavu. Připomeňme, že 40-letý muž minulou středu opakovaně udeřil sochy bezmála 2-kilovým kladivem. Minister zahraničí Petr Macinka příští týden navštíví Izrael. Doprovodí ho delegace více než 30 českých firem, která se zúčastní česko-izraelského obchodního fóra. Macinka se mimo jiné při návštěvě setká se svým protějškem, který byl letos v květnu v České republice.
0: Co se děje v regionu?
1: Pražské letiště hlásí novou cílovou destinaci. Od zimní sezóny bude možné z Prahy létat přímou linkou do italského Bolzana, do oblíbené destinace českých lyžařů a vstupní brány do Dolomit. Létat se bude vždy ve středu a v neděli od 9. prosince do 28. března. Společnost Sky Alp bude linku obsluhovat turbovrtulovým letadlem s kapacitou 78 míst.
0: Sport.
1: A ve sportu míříme na golf. Sára Kousková zahrála v 2. kole majoru Evian Championship ve Francii 4 rány pod par a zajistila si z 23. místa postup do víkendových finálových kol. Projít katem se jí na turnajích nejvyšší kategorie podařilo vůbec poprvé.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Odpolední zprávy na Signálu ve 13 hodin končíme počasím. Sobota je s jasnou oblohou. Vítr fouká maximálně do 5 metrů za sekundu od severu a teploty měříme i kolem 30 stupňů Celsia. Nedělní den bude také slunečný. Přechodně se oblačnost může vyskytnout pouze na severovýchodě. Vítr bude foukat zítra severní a nejvyšší denní teploty. Tak ty zítra naměříme mezi 25 a 30 stupňů Celsia. Tolik zprávy ve 13 hodin. Posloucháte Signál. A teď opět hodinu plnou osmdesátek.
0: Signál Rádio.
2: Další porci osmdesátek pro vás máme na Signálu připravenou i po 13. hodině, no a celým odpolednem vás provede tentokrát Dominik Port. Léto je v plném proudu, no a stejně tak i sezona nejrůznějších letních koncertů. No a kam za nimi aktuálně? No tak to si povíme za pár chvil, teď už Bengals.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: To byl Bernie Paul a vy si stále užíváte 80kové léto na Signálu. No a o hudbě to bude, přátelé, i v příštích minutách, protože se vydáme na festival Prague Open Air, kde jako každý rok vystoupí spousta velmi zajímavých, unikátních interpretů, jak z Česka, tak ze zahraničí. No a víc nám teď o této akci a o celkovém dění poví moje kolegyně Lucka Sinková.
1: Hudební festival Prague Open Air nazve na sérii koncertů pod širým nebem. Program se uskuteční v několika pražských areálech a nabídne opravdu pestrou směs domácí i zahraniční hudby napříč žánry. Mezi známými českými jmény vystoupí například David Koller, kterého vám i s Lucí hrajeme na Signál rádiu. A bude to spousta dalších známých tváří. Koncerty budou probíhat až do září a pořadatelé slibují příjemnou letní atmosféru i vystoupení řady oblíbených a známých interpretů. Kompletní program a všechny oblíbené umělce najdete na www.prageopenair.cz.
0: Lucko, moc děkujeme. No a teď už pro vás pouštím tady u nás na Signál rádiu Michaela Jacksona nebo No Doubt.

0: Stín katedrál v podání Šalom na Signál rádiu. Za pár chvil si povíme něco o soutěži, která nám bude startovat v pondělí ráno. Už třetí týden za sebou, neuvěřitelné skóre, skvělá věc. No ale předtím si dáme třeba Deep Blue Something nebo Teach Fit.
1: Nevíte, co se sobotním večerem a programy v televizi vás nebaví? Pak pro vás máme řešení. Pozvěte přátele, nachystejte dobré jídlo a pití a zapněte Signál rádio. Přidejte na hlasitosti a rozjeďte s námi skvělou 80s party. Ty největší taneční hity 80. let vás nenechají v klidu. Protančete večer a užijte si pořádnou 80s party Signál rádia. Signál rádia. Každou sobotu od 7 večer do půlnoci. 80s party Signál rádia. Signál rádio posloucháte online na signalradio.cz.

Umberto Tozzi nám přinesl několik takových pár krásných italských rytmů tady u nás do éteru Signál Rádia. No a přátelé, připravte se, startuje nám další soutěž už příští pondělí ráno. Opět budeme hrát o krásnou věc, o kterou to vám řeknu za pár chvil, ale jaká bude soutěž? Opět ano nebo ne? Takže vám položíme jednoduchou otázku, na kterou bude potřeba odpovědět pouze jedním slovem ano nebo ne. No a pokud se trafíte, tak vyhráváte rodinnou vstupenku pro dva dospělé a až tři děti do 15 let do jednoho ze 14 zpřístupněných jeskyních komplexů po naší republice, jako jsou třeba ty Koněpruské jeskyně, anebo spoustu dalších. Navíc v těchto horkých dnech je to úžasná příležitost, bych řekl, právě na to se schladit, a nebo to může být i skvělý dárek k narozeninám, nebo k svátku, nebo k čemukoliv jinému pro vaše blízké. Takže určitě se zapojte, startujeme příští pondělí ráno. No a teď pojďme dál. Do konce hodiny tady mám pro vás ještě Vidiek, nebo třeba Madonu. Jsme Signál Radio.

0: Sestava ABBA a její komerčně nejúspěšnější hit Dancing Queen na Signál rádiu minutu a půl necelou před druhou odpolední, no a po druhé si dáme třeba Toto, Eruption nebo Depeche Mode, zkrátka ty nejlepší jedinečné osmdesátky. No a teď už další zprávy a taky pár novinek z dopravy.
1: Signál rádio doprava.
0: Na porouchaný osobák se připravte v tuto chvíli na 11. kilometru dálnice D1 směrem do Brna a na D1 zůstáváme tentokrát ve stejném směru na Brno. Mezi 168. a 188. kilometrem se pohybují lidé na vozovce. Tak to buďte velmi opatrní, dávejte na sebe pozor a užijte si svoji jízdu, ať jedete kamkoliv.
1: Signál rádio zprávy.
2: Příjemnou sobotu, posloucháte Signál rádio, pojďme na další dnešní zprávy. Provoz na dálnici D10 mezi Prahou a Mladou Boleslaví se dnes večer zastaví. Dálnice bude kvůli bourání lávky neprůjezdná pro veškerou dopravu mezi sjezdy na 10. a 14. kilometru. Doprava se ve zmíněném úseku dálnice, tedy mezi sjezdy na Brandýs nad Labem a na Starou Boleslav, uzavře dnes v 19 hodin a uzavírka potrvá do nedělních 9 hodin ráno. Na slavnostním zakončení Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech dnes pořadatelé předají křišťálový globus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii francouzské herečce Juliette Binocheové. Cenu prezidenta festivalu pak převezmou Magda Vášáriová a americký herec Jeffrey Wright. Poslední den projekcí na 60. ročníku festivalu představuje umělecký ředitel přehlídky Karel Och.
3: Na slavnostním zakončení promítneme americký snímek Poslední kapsář New Yorku, který jsme zhlédli na festivalu Sundance. Evropskou premiéru si odbyl na Berlinále a my jsme moc rádi, že ta česká proběhne v Karlových Varech. Je to film, jako kdyby natočený v 70. letech, kdy vznikla celá řada nádherných amerických dramat. Myslím si, že to je velmi důstojné zakončení.
2: Počet potvrzených případů eboly v Demokratické republice Kongo vzrostl na 1830. Nemoci tu podlehlo 648 lidí. Uvedly to tamní úřady, které cituje agentura Reuters.
1: Co se děje v regionu?
2: Dva nové veřejné grill pointy vznikly na Praze 3. Elektrické grily zájemci naleznou v lokalitách Habrová na Jarově a v parku vedle Rígrových sadů. Grily se spouští pomocí aktivačního kódu, který přijde SMS zprávou. A hodina grilování vyjde na 100 korun. Grily je možné využívat celoročně. V létě od 10 do 19, v zimě pak od 10 do 16 hodin.
1: Sport.
2: Jannik Sinner nedal v semifinále Wimbledonu šanci sedminásobnému vítězi Novaku Djokovičovi. Po výhře 6-4, 6-4 a 6-4 si zahraje v Londýně o druhý titul. A výškař Jan Štefela na mítinku Diamantové ligy v Monaku nenavázal na loňské druhé místo. Pod průměrným výkonem 220 cm se dělil o 8. místo.
1: Signál rádio počasí.
2: A zprávy ve 14 hodin končíme pohledem na počasí. Venku je polojasno s teplotami od 25 do 30 stupňů Celsia. Nedělní den bude slunečný, přechodně se oblačnost může vyskytnout na severovýchodě. Vítr zítra zafouká od severu rychlostí do 5 metrů za sekundu a teploty budou stejné jako dnes, tedy mezi 25 a 30 stupni Celsia. Zprávy na signálu s Honzou Navrátilem končí, vracíme se opět k muzice.
1: Signál rádio. Signál rádio.
0: Druhá odpolední odběla, stále ladíte Signál a ty nejlepší osmdesátky pro vás stále neustále vybírá Dominik Port. Spousta z nás plánuje dovolenou u moře, no a tak už si za chvíli posvítíme na to, jak je to aktuálně s teplotou vody na různých místech po Středomoří. Tak se počkejte, ale předtím tady mám pro vás Depeche Mode.
1: Signál rádio, to nejlepší z osmdesátých let.

Za námi jsou Toto a jejich Afrika na Signál Rádio. No a jestli se nechystáte zrovna třeba na dovolenou do Afriky, ale spíš do Středomoří, tak se pojďme podívat na aktuální teploty, které tu panují v nejrůznějších místech. Mám tady pro vás dva žebříčky. Pojďme na ta nejteplejší místa v rámci vody. Tak nejteplejší moře mají aktuálně na čtvrtém místě na chorvatském Jadranu, tam mají kolem 26 stupňů vodu. Jižní Sicílie a Rodos, tak ta hlásí kolem 27 stupňů jejich krásnou mořskou vodu. Na druhém místě je turecká Riviera, konkrétně Antálie, tak tam už se vykoupete ve vodě, která činí 28 stupňů. No a takové, řekl bych, až skoro lázně mají na Kypru, tam má voda úctihodných 29 stupňů. No a nejchladnější moře mají aktuálně na Costa Brava ve Španělsku, tam je voda kolem 23 stupňů, na Malorce kolem 24. No a vůbec nejchladnější moře je v tuto chvíli na francouzském pobřeží, tam mají vodu kolem 22 stupňů, takže to už je tak trošku, dá se říct, pro otužilce, no a je to díky větru Mistral a taky proudění chladnější vody. Takže určitě vyberte podle svého gusta, někdo má radši teplou, někdo studenou vodu. Každopádně myslím si, že všichni máme rádi naše 80, sem tam i 90. Mám tady pro vás Take That a později Fine Young Cannibals. Jsme Signál Radio.

0: Eláně na signálu těsně před půl třetí. No a za pár chvil se vydáme do krásného Wimbledonu, kde dneska proběhne bez pochyby legendární utkání, ale o tom víc až za pár chvil. Teď si dáme Shakespeare Sisters nebo OMD.
1: Signál Rádio má novou mobilní aplikaci. Vylepšený design, živé vysílání, informace o právě přehrávané skladbě, možnost poslat vzkaz, audiosprávu nebo fotku přímo do studia. Nechybí ani denní program nebo tipy, kam vyrazit za zážitky. Novou aplikaci stáhněte zdarma z App Store nebo Google Play podle typu vašeho telefonu. Signál Rádio a to nejlepší z 80. let budete mít s naší vylepšenou apkou neustále po ruce. Signál Rádio posloucháte online na Signál Rádio. Radio CZ.

Sestava Queen pár minut před 3:15 na Signál rádiu. No a přátelé, historický okamžik českého tenisu, to znamená velké finále Wimbledonu, se vůbec poprvé utká a rozhodne mezi dvěma tenistkami Karolínou Muchovou a Lindou Noskovou. Tyto dvě se totiž utkají ve velkém ženském finále Wimbledonu, které je vůbec první v rámci žen v historii. No a právě toto úžasné utkání můžete sledovat dnes na televizi Prima od 16:30, takže určitě si to zapněte, bude to dechberoucí, si myslím, plné adrenalinových okamžiků a myslím si, že určitě to správné vítězství bude u té, na té správné straně jedné z nich. Každopádně vítězství poputuje do Česka, to je velmi důležité si říct, no ale než se samotné utkání rozjede, tak si pojďme dát třeba olympiky nebo Whitney Houston. Jsme Signál Radio.

0: George Michael a jeho Two Funky se nám postarali o poslední hudební zážitek v této hodině na Signál Rádiu. Máme 2,5 minuty před třetí a po celé si pojďme pustit další osmdesátky, Kim Carnes, Secret Service a nebo taky Tina Turner, ale předtím další zprávy dnes tradičně od Honzy Nevrátila a já vám povím pár novinek z dopravy.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Na D1 na 60. kilometru směrem do Brna se připravte na prouchaný osobák, tím pádem i na zpomalení a to je pro tuhle chvíli z dopravy naprosto díky bohu všechno. Takže já vám přeji šťastnou a ničím nerušenou ideálně 80kovou jízdu.

0: Signál Rádio zprávy.
1: Hezký víkend, dobrý den, posloucháte Signál Rádio, na řadu přichází opět po hodině další zprávy. Novela stavebního zákona podle opozičních poslanců nebyla řádně připravená, obsahuje chyby a zároveň upřednostňuje zájmy velkých stavebníků nad potřebami běžných občanů. Byl to také jeden z důvodů, proč opozice hlasovala pro některé z pozměňovacích návrhů, ale nikoliv pro přijetí celé novely. Podle předsedy Pirátů Zdeňka Hřiba novela nezlepší ani dostupnost bydlení.
2: To, co dnes sněmovna schválila, tu novelu stavebního zákona, to je prostě směs takových nesourodých změn, které často působí, jako by vznikaly pod tlakem nejrůznějších zájmových skupin. Není v tom prostě jasná koncepce. A především jde to proti lidem a proti jejich zájmům.
1: V babyboxu v kolínské nemocnici se včera objevil novorozený chlapeček. Dostal jméno Libor podle dlouholetého podporovatele projektu. Chlapec je v pořádku, popsali lékaři jeho stav. Jde už o 283. dítě, které bylo v českých babyboxech nalezeno. A počet obětí dvou zemětřesení, která 24. června zasáhla Venezuelu, podle předsedy tamního parlamentu George Rodrígueze vzrostl na 4118 mrtvých a 16740 zraněných.
0: Co se děje v regionu?
1: Do stavby nového parkovacího domu u metra Hostivař se pustilo hlavní město. Magistrát už vypsal tender na stavbu 7 podlažního domu, který nabídne 647 stání. Parkovací dům v režimu Park and Ride vznikne na místě stávajícího parkoviště a jeho výstavba je projektanty stanovená na hodnotu 601 milionů korun bez DPH.
0: Sport.
1: Kanoista Martin Fuchsa vyhrál v Montrealu i na třetím letošním světovém poháru závod na 1000 metrů, ve kterém je olympijským vítězem a mistrem světa a také Evropy. A čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel doběhla třetí na mítinku Diamantové ligy v Monaku v čase 49,44 sekundy. Vyhrála Paulinová před Butlerovou.
0: Signál Rádio počasí.
1: A i v 15 hodin mám pro vás aktuální pohled na počasí. Venku je polojasno, na severovýchodě se místy objevují přehánky, vítr fouká od severu a nejvyšší teploty měříme od 25 do 30 stupňů Celsia. Nedělní den bude slunečný, přechodně se oblačnost může vyskytnout na severovýchodě a vítr zafouká také od severu do maximálně 5 metrů za sekundu. Teploty budou zítra stejné jako dnes, tedy maximálně kolem 30 stupňů. Tolik další zprávy.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
3: Je pár minut po třetí a ze studia Signál Rádia vás opět zdraví Dominik Port. No a s naší hudbou se neustále vracíme do let 80., ale za pár chvil se vydáme mnohem hlouběji do historie, a to až do doby před 4000 lety. No a kam to bude? O tom je za chvíli. Teď Secret Service nebo Tina Turner.
0: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

0: byla Kim Carnes a vy si stále, přátelé, vychutnáváte 80kové léto se Signálem. No a to nám teď zpestří můj kolega Luděk Savana Urbánek. S ním se totiž vydáme hluboko do historie, a to až do období před 4000 lety. A právě z této doby pochází spoustu nálezů a také kus historie zemědělství a taky kovotepectví na našem území. No a všechny tyto unikáty najdete na jednom jediném místě, v jednom krásném muzeu, a tam nás právě teď Luděk zavede.
1: Hezký dobrý den, i dnes se podíváme do muzea. V obci Vedrovice, jen pár kilometrů od Moravského Krumlova, se nachází zajímavé muzeum, kde se bude líbit především příznivcům dávné historie. Vedrovice a jejich okolí prosluly svými četnými archeologickými nálezy, a tak není divu, že se místní muzeum věnuje právě jim. V muzeu jsou k vidění zejména sbírky předmětů z období středoevropského neolitu, z doby 6 až 4 tisíce let před naším letopočtem, kterými se zabývá expozice Vedrovice před 6 tisíci lety o životě zemědělců, o pohřbívání. Výstavu doplňuje druhá stálá expozice, věnující se naopak lokalitě Krumlovského lesa, kde se těžil kámen Rohovec, a to v době, kdy už místní lidé znali bronz a železo. No a kdyby to někomu nestačilo a do Vedrovic zavítal v sezóně, může se těšit i na expozici Venkovská stodola s předměty z přelomu 19. a 20. století. Muzeum sídlí v budově bývalé fary a je spojené s informačním centrem. Luděk Savana Urbánek, Brno.

0: John Jett, minutu před půl čtvrtou na Signál Rádio. Za pár chvil tady přivítám mého kolegu Martina Hovorku, který nám přiblíží, o čem bude jeho další dnešní díl Signálu, světový hitparád, které startují v 18 hodin, ale předtím třeba Pecho Boys. Jsme Signál Rádio.
1: Nevíte, co se sobotním večerem a programy v televizi vás nebaví? Pak pro vás máme řešení. Pozvěte přátele, nachystejte dobré jídlo a pití a zapněte Signál Rádio. Přidejte na hlasitosti a rozjeďte s námi skvělou 80s party. Ty největší taneční hity 80. let vás nenechají v klidu. Protančete večer a užijte si pořádnou 80s party Signál Rádia. Signál Rádia. Každou sobotu od 7 večer do půlnoci. 80s party Signál Rádia.
2: Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: To byla ABBA na Signál Rádiu, vy si stále vychutnáváte osmdesátkové léto. No a já teď vítám tady ve studiu mého kolegu Martina Hovorku, který nám představí další díl svého pořadu Signály, světový hitparád. V rámci něj se tentokrát vydáme do roku 1983. No a co dalšího nás tam čeká, to nám teď Martin poví sám.
1: Konečně jsme se dočkali ideálního víkendu. Nejsou hice, neprší, je takových příjemných 30 stupňů Celsia. A tím pádem mi dovolte, abych vám představil jeden z největších letních hitů 80. let. Nebude to ale teď, nýbrž až po 18. hodině, kdy se tu stavím znovu, abych vás provedl dalším dílem Signálu světových hitparád. Dnes vám prozradím, jakých 10 největších hitů bodovalo v evropském singlovém žebříčku v červenci 83. roku. Bude i ten jeden velký letní hit, ale také si dáme první hit kapely Depeche Mode po odchodu Vinceho Clarka z této kapely. No a vy, milí posluchači, dostanete návod, jak tancovat moonwalk. Slavný tanec Michaela Jacksona. Tak si doma udělejte prostor mezi tím, odsuňte gauč, odsuňte jídelní stůl, ať ten moonwalk spolu s námi ze Signál Rádiem můžete trošku potrénovat. Tak se těším dneska po 18. hodině tady u nás na Signál Rádiu, kde hrajeme ty nejlepší osmdesátky.

0: Rodák z Anglie, Phil Collins se nám postaral o poslední skladbu v této hodině na Signál Rádiu. Máme necelé 4 minuty před celou, no a po celé tady mám pro vás další náš 80-kový playlist, no a ten nám obsáhne třeba Albano, Modern Talking nebo taky Billy Joel. No ale předtím další zprávy a taky pár novinek z dopravy.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Neprůjezdný pravý jízdní pruh je hlášený aktuálně na 10. kilometru dálnice D2 směrem na Lanžhot a je to kvůli nehodě 2 osobáků, takže to mějte na paměti. A porouchané osobní auto stojí na 12. kilometru dálnice D4 a to ve směru do Strakonic, takže jestli tudy plánujete projíždět, tak buďte opatrní a počítejte s tím.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezkou sobotu opět po hodině plné 80, tak pojďme na signálu za zprávami. A Česko trápí sucho. Nejhorší situace je aktuálně na Moravě. Vzhledem k předpovědi meteorologů se situace ještě pravděpodobně zhorší. Nejbližších nejméně 5 dní by nemělo skoro vůbec pršet. Intenzivnější déšť by neměl přijít ani do konce příštího týdne. Armáda včera na základně v Přáslavicích na Olomoucku převzala poslední z 42 tanků Leopard 2A4. V letech 2028 až 2030 pořídí dalších 44 tanků Leopard 2A8, což je nejnovější verze. Německé tanky nahradily ve výzbroji české armády letité stroje sovětské výroby T-72. O jejich vyřazení z armádního arzenálu rozhodne vláda. V chystaném materiálu pro kabinet bude také návrh, jak má stát z tanky T-72 naložit. Pokračuje ministr obrany Jaromír Zuna.
2: Armáda připravuje právě návrh, jak dál s těmi starými tanky, a připravuje i návrh pro schválení vládou na jejich vyřazení z výzbroje armády České republiky, protože podléhá to rozhodnutí vlády.
1: FIFA na svém webu nabízí trávník ze stadionu v New Jersey, kde 19. července vyvrcholí mistrovství světa ve fotbalu. Prodávat se bude ve 4 kategoriích. Nejlevnější kus trávníku vyjde

0: na 450 dolarů. V přepočtu 9,5 tisíce korun.
1: Co se děje v regionu?
0: Hlavní město se začátkem července otevřelo příjem žádostí v rámci programu Čistá energie. K dispozici je celkem 50 milionů korun na tepelná čerpadla a adaptační opatření pro domy a byty. Nová výzva je oproti minulým letům výrazně širší. Poprvé zahrnuje podporu zelených střech, nádrží na dešťovou vodu anebo konstrukcí s pnoucí vegetací.
1: Sport.
0: A ve sportu míříme za tenisem. Kateřina Siniaková se nezúčastní turnaje WTA v Praze, který se bude hrát v druhé půlce července na Štvanici. Po vypadnutí z Wimbledonu se podle svých slov plánuje soustředit na odpočinek a také léčbu zraněného kolena.
1: Signál Rádio, počasí.
0: A ještě než ukončíme zprávy v 16 hodin, tak se pojďme podívat na počasí. Venku je polojasno s teplotami do 30 stupňů Celsia. Zítra bude slunečno, přechodně se ale může vyskytnout na severovýchodě oblačnost. Vítr zítra bude foukat od severu maximálně do 5 metrů za sekundu a nejvyšší nedělní denní teploty naměříme od 25 do 30 stupňů Celsia. Zprávy končí. Hezké odpoledne se Signálem.
1: Signál Rádio.
2: 80kové léto na Signálu příjemně plyne, máme chvíli po čtvrté odpolední a playlist na dalších 60 minut pro vás sestavuje Dominik Port. No a k poslechu by se určitě bez pochyby hodila i nějaká skvělá a možná i originální zmrzlina. No a na pár z nich vám za chvíli povím recept, ale předtím Billy Joel.
1: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

Bez pochyby hvězdy 80. Modern Talking v éteru Signál Rádia. Venku máme 25 stupňů, na spoustě místech i mnohem více, myslím, a to je ideální čas se udělat nějakou dobrou originální zmrzlinu. No a kterou třeba oslníte i svoji drahou polovičku, rodinu nebo kohokoliv jiného. No a já mám pro vás takové tři speciální recepty. Prvním z nich je zmrzlina v kombinaci broskvy a rozmarínu. Na to budete potřebovat logicky 4 broskve, 500 ml smetany, 100 gramů cukru, no a k tomu už přidáte jenom 2 snitky rozmarínu a citronovou šťávu. To všechno promícháte, necháte zmrazit a máte originální záležitost, po které se podle mě bude oblizovat téměř každý. Pak tady mám něco pro fanoušky slaného a sladkého, takové té kombinace, a je to slaný karamel a popcorn. Je to velmi netradiční, no a na to budete potřebovat 500 ml smetany, 1 plechovku salka, 100 gramů karamelu a potom už jenom hrst popcornu a mořskou sůl. To všechno opět dáte dohromady, zmixujete, necháte schladit nebo zmrazit, no a uvidíte, že opravdu je to něco absolutně speciálního a nebudete čekat, jak moc vám to, aspoň podle mě, bude chutnat. No a poslední taková svěží varianta, velmi jednoduchá a rychlá, je kombinace ananasu a chili. Takže 400 gramů ananasu, 250 ml kokosového mléka, no a potom už to jenom tak hezky posypete špetkou chili, můžete i samozřejmě víc, je to podle chuti, a zakápnete limetkou. Promixujete, zmrazíte a máte skvělou osvěžující záležitost na jakoukoliv letní party, anebo třeba jenom posezení s vašimi kamarády nebo cokoliv jiného. No a teď už pojďme vám třeba takhle přispět k nějaké té party našimi osmdesátkami Albano, nebo později také Segwantofy. Jsme Signál Radio.

0: Dohráli Wet Wet Wet, vy stále plujete na vlnách Signál Rádia. Za pár chvil vám tady pustíme Bee Gees a jejich Alone. No a hned potom náš magneťák, tak se připravte, ale teď už slibované další osmdesátky.
1: Signály světových hitparád 80. let. Pojďte si s námi připomenout hity, které kdysi bořily hudební žebříčky. Signály světových hitparád. To nejlepší, co v 80. letech hrálo z rádií, co šlo na dračku na gramodeskách a co se poslouchalo ve walkmanech. Signály světových hitparád. Nechybí ani singly pro fančmekry nebo hudební výlety do minulosti. Nenechte si ujít to nejlepší ze světových hitparád 80. let na Signál rádiu. V premiéře každou sobotu večer od 6 a v repríze ve středu od 21 hodin.

0: Za námi je Black s jeho Wonderful Life a před námi je další magneťák.
1: Magneťák Signál Rádia.
0: Dnes ním zazní píseň Around My Heart od německé zpěvačky Sandry. Single vyšel v květnu roku 89 jako čtvrtá a také poslední ukázka ze jeho úspěšného alba Into a Secret Land. Producentem byl Michael Cretu, který stojí za většinou největších hitů Sandry a později také mimochodem proslul spoluprací na projektu Enigma. No a pojďme k samotné písni. Její text popisuje letní lásku, vypráví o vztahu plném vášně, nebezpečí, ale třeba taky vzpomínek, které se neustále vrací. A co je podle mě velkou zajímavostí, že album vznikalo ve studiu na španělské Ibize, kam se Sandra s Michaelem Cretu přestěhovali po svatbě. No tak pojďme si pustit tento single z tohoto, řekl bych, rodinného podniku. Sandra a její Around My Heart tady u nás na Signál Rádiu.
1: Magneťák Signál Rádia. Aneb, co jsme si nahrávali na pásky?

0: Chvíli před pátou vám v uších stále zní signál rádio. Po celé tady mám pro vás připravené další osmdesátky. Vrhneme se na Prince, Sister Sledge nebo Eurythmics, no ale předtím ještě si dáme další zprávy a pár aktualit z našich silnic a dálnic.
1: Signál rádio, doprava.
0: Porouchaný osobák stojí aktuálně na 27. kilometru dálnice D5 směrem z Prahy, tak na to myslete. A na Sokolské v Praze se stala srážka dvou osobních aut, tím pádem tu projíždějte velmi opatrně. Tak já vám přeji šťastnou cestu a dávajte na sebe za volantem velký pozor.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezkou sobotu posloucháte Signál Rádio, jsou tu zprávy. Starší byty opět podražily. Ve druhém čtvrtletí zdražily meziročně o 11% a mezičtvrtletně o 3%. Metr čtvereční se prodával za 86 081 korun. Vyplývá to z analýzy Valuo. Hasiči už snížili při hašení požáru budovy ve Zlíně stupeň poplachu na druhý. Na místě je nyní po prostřídání 6 jednotek, což je polovina proti jejich počtu v noci na dnešek. Na místě zůstanou minimálně do pondělka, aby připravili požářiště na plánované předání stavby jejímu vlastníkovi. V Japonsku ve středu uhynula nejstarší koala, které bylo 18 let, což odpovídá přibližně 90 lidským letům. Oznámilo to turistické zařízení v západojaponské prefektuře Hyogo. Po smrti Nozomi je nyní nejstarší koalou v zemi 12-letý samec Daichi, který je chován ve stejném parku.
0: Co se děje v regionu?
1: Na další změnu dopravního režimu se od září musí připravit řidiči v Radlické ulici v Praze 5. Jednosměrný provoz, který tu byl zaveden v loňském roce, bude nově platit pouze určitou část dne. Od začátku září, konkrétně od 14 do 19 hodin. Na změně se dohodl organizátor Pražské hromadné dopravy a radnice Prahy 5, která zavedení jednosměrného provozu dlouhodobě kritizovala.
0: Sport.
1: Pražská Slavia si v generálce na novou sezónu zahraje se slavným Olympikem Lyon, jehož dres obléká i Pavel Schulz. Místo radosti je ale u fanoušků i zklamání. Zápas se totiž z technických důvodů odehraje na tréninkovém stadionu v Norimberku a tam nebudou mít přístup fanoušci. Těm tak nezbyde nic jiného, než fandit pouze u televize.
0: Signál Rádio, počasí.
1: A zprávy v 17 hodin končíme pohledem na počasí. Venku je jasno, teploty měříme vysoko od 25 do 30 stupňů Celsia. Nedělní den bude slunečný, přechodně se na severovýchodě může vyskytnout oblačnost a vítr zítra zafouká do 5 metrů za sekundu od severu. Nejvyšší denní teploty během neděle naměříme od 25 do 30 stupňů Celsia. Hezké odpoledne se signálem.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
2: Pár chvil po páté ladíte signál a Dominik Port je stále s vámi. V příštích dnech by podle předpovědi mělo být krásně, žádné přehánky, takže ideál. No a tak nás kolegyně Lucka Sinková už za pár chvil vezme na letní scénu divadla Ungelt v Praze, kde si užijete skvělá divadelní představení. No ale ještě předtím si dáme třeba Eurythmics.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Prožíváte 80-kové léto se signálem. Pro vás, fanoušky Prince, jsme hráli jeho asi největší hit Purple Rain. No a se mnou už je ve studiu moje kolegyně Lucka Sinková, která nás vezme na výlet na pražské Hradčany, jak to konkrétně na Nový svět. Tady se totiž, řekl bych tak, jako mezi krásnými zákoutími ukrývá letní scéna divadla Ungeld. No a Lucka nás teď naláká na několik velmi zajímavých titulů, na které můžete teď v nejbližších dnech vyrazit.
1: Například o nadcházejícím víkendu, tady teď v sobotu 11. a v neděli 12. července, dojde na vejšlap. Ale vás nohy a záda bolet nebudou. Za to Martina Písaříka, Petra Stacha a Jana Holíka ano. Těšte se na zajímavé divadelní představení a hned poté v pondělí 13. a v úterý 14. července má letní Ungeld ještě jednu lákavou nabídku. A sice krásnou vzpomínku s Bárou Štěpánovou a Ondřejem Brouskem. Komplet info o představeních a vstupenkách je na stránkách www.divadloungeld.cz.
0: Lucko, moc děkujeme. Klidně nám dejte přes naší aplikaci Signál Rádia vědět, na jaký představení vyrážíte třeba, a nebo nám pošlete i nějakou krásnou fotku. Každopádně teď pokračujeme dál New Kids on the Block a později také New Order.

0: Sestava Bananarama těsně před půl šestou na Signál Rádio, která vám klidně mohla znít i přes naší aplikaci Signál Rádia. A jestli ji v případě ještě náhodou nemáte, tak si ji hned teď stáhněte buď přes App Store nebo Google Play, naprosto jednoduše zdarma a hned teď. A naše osmdesátky vám budou znít naprosto kdekoliv si budete přát, třeba na vaší dovolené, ať jste kdekoliv. No ale teď už nejen do všech aplikací posílám třeba Supertramp nebo Lionela Richieho.
1: Na Signál Rádio pro vás máme bleskovou soutěž.
2: Nebo ne.
1: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
2: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé víry.
3: Tentokrát pro vás máme skvělý prázdninový zážitek. Získat můžete rodinnou vstupenku pro dva dospělé a až tři děti do 15 let, které vám umožní jednorázový vstup do kterékoliv ze 14 jeskyní po celém Česku. Sami si vyberete, kam vyrazíte.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
2: Hrajte s námi každé všední ráno po 8 hodině.
1: Ano nebo ne na Signál Rádiu.
4: Signál Rádiu posloucháte online
2: na signálradio.cz.

Doznívají Super Trump odpoledne na Signál rádiu pomalu, ale jistě končí, máme 5 minut do 6:15 a to znamená, že pro dnešek se s vámi loučí Dominik Port, no ale těším se na vás opět zítra od 13. hodiny dál. No a dneska večer to bude tady u nás na Signálu velmi nabité, protože po 6. mě tady vystřídá Martin Hovorka se svým pořadem Signály, světový hitparád. Tentokrát se vydáme do roku 83, no a poté od 7 až do půlnoci je pro vás připravená jako každou sobotu večer 80s party Signál rádia, takže to tady pořádně roztančíme. Moc si dnešní večer užijte, ideálně v naší společnosti, a mějte se krásně do konce hodiny Petr Janů nebo George Harry.

0: Bonnie Tyler a její Making Love těsně před 6. večerní na Signál Rádiu. No a před námi jsou tím pádem dnešní poslední zprávy od Honzy Navrátila a taky něco málo z dopravy.
1: Signál Rádio, doprava.
0: V ulici Opatovská se stala nehoda, jsou tady v sobě osobák s motorkou, probíhá tady vyšetřování, no a část vozovky je kvůli tomu neprůjezdná, takže na tady tu situaci myslete, buďte obezřetní a na zpomalení se připravte i na 186. kilometru dálnice D1 směrem do Brna, stojí tady nepojízdný osobák, tak to mějte na paměti. Přeji vám pohodovou a ničím nerušenou ideálně 80-kovou jízdu.
1: Když slyšíš tohle,

0: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let. Signál Rádio, zprávy.
1: Příjemný sobotní poslech Signál Rádia, posloucháte další zprávy. Na hřebeny Krkonoš se v letošní letní sezóně opět vrátili hlídky strážců Národního parku na koních. Turisté se s nimi mohou potkat v nejnavštěvovanějších partiích našich nejvyšších hor. Dvě sfingy na pražském Rudolfinu, které minulý týden poničil vandal zhruba 20 údery kladivem, jsou už opravené. Restaurátor a sochař Vít Mudruňka kvůli zásahu přerušil práci na jiných zakázkách, aby během 3 dnů poškozené plastiky uvedl do původního stavu. Připomeňme, že 40-letý muž minulou středu opakovaně udeřil sochy bezmála 2-kilovým kladivem. Minister zahraničí Petr Macinka příští týden navštíví Izrael. Doprovodí ho delegace více než 30 českých firm, která se zúčastní česko-izraelského obchodního fóra. Macinka se mimo jiné při návštěvě setká se svým protějškem, který byl letos v květnu v České republice.
0: Co se děje v regionu?
1: Pražské letiště hlásí novou cílovou destinaci. Od zimní sezóny bude možné z Prahy létat přímou linkou do italského Bolzana, do oblíbené destinace českých lyžařů a vstupní brány do Dolomit. Létat se bude vždy ve středu a v neděli od 9. prosince do 28. března. Společnost Sky Alp bude linku obsluhovat turbovrtulovým letadlem s kapacitou 78 míst.
0: Sport.
1: A ve

0: to míříme na golf. Sára Kousková zahrála v druhém kole majoru Evian Championship ve Francii 4 rány pod par a zajistila si z 23. místa postup do víkendových finálových kol. Projít katem se jí na turnajích nejvyšší kategorie podařilo vůbec poprvé.
1: Signál Rádio počasí.
0: A sobotní zpravodajství na Signálu končíme pohledem na počasí. Zítřejší den bude ve znamení slunečné oblohy, přechodně se může vyskytnout na severovýchodě i oblačnost. Vítr během neděle bude foukat od severu rychlostí maximálně do 5 metrů za sekundu a nejvyšší denní teploty v poslední den tohoto týdne naměříme od 25 do 30 stupňů Celsia. Takové byly zprávy na Signálu v sobotu s datem 11. července. Teď už míříme opět do historie. Startují signály světový hitparád. Hezký poslech přeje Honza Navrátil.
1: Signály světových hitparád. To nejlepší z hudebních žebříčků 80. let.
2: Nádherný, letní, prázdninový, jaký ještě osmdesátkový večer bych vám rád popřál ze Signál Rádia. Jsem s vámi na jedné vlně, jmenuji se Martin Hovorka a mám pro vás další hitparádový žebříček z 80. let. Pojďme si říct, že v osmdesátkách jsme nemohli poslouchat zahraniční hitparádové žebříčky. Byly jakoby za drátem, jo? Ale teďka se k ním pohodlně dostaneme, takže si můžeme dopřát to, co jsme si před rokem 89 užívat vůbec nemohli. A to byla zahraniční muzika jakéhokoliv kalibru. A přátelé, teď to nejlepší z evropského singlového žebříčku z jednoho konkrétního roku, z jednoho konkrétního měsíce. Tak počkej, mám pro vás hádanku na začátek. Začneme hádankou. Pojďme se dnes podívat do roku. Počkej, takhle. Když k tomuto roku přičtete jedničku, dostanete rok slavného Orwellova titulu. Tak. To je ale, to je hádanka, ještě jednou to řeknu. Když k tomuto roku, do kterého se dnes půjdeme podívat, přičtete jedničku, tak dostanete rok slavného Orwellova titulu. Takže rok 1983, kdy mimo jiné skupina Police vydala desku a kdy ve Spojených státech byl prezidentem zvolen Ronald Reagan.
1: Signál Rádio. A to nejlepší ze světových hitparád 80. let.
2: Takže rok, jehož součet posledních dvou číslic je 11, 1983 a Signál Rádio hraje 10. nejúspěšnější skladbu měsíce července tohoto roku. Man Without Hats. Startujeme. Safety Down.

0: Save the Dance, posloucháte Signál Radio. Mnoho lidí si myslí, že název této písně souvisí s takzvaně bezpečným tancem, ale ten původ tohoto hitu, ten je úplně jiný. Zpěvák napsal písničku poté, co ho vyhodili z klubu za tanec zvaný pogo. Za takzvané pogování, což je poskakování typické pro punka, new wave, novou vlnu. Takže miloval to zpěvák této kapely, pogoval a majitelům klubu se to nelíbilo, tak ho nechali vyvést. A on vlastně protestoval tímto hitem právě proto, že se mu nelíbilo, že lidé nesměli v klubech pogovat. Takže díky této písni vzpomínáme na dobu, kdy se začínalo pogovat, kdy celý svět pogoval a kdy celý svět tančil safety dance, přestože nešlo o bezpečný tanec.
1: Signál Radio a to nejlepší ze světových hitparád 80. let.
0: My jsme v evropském singlovém žebříčku, hrajeme si, přehráváme si hitparádu kompletně tak, jak vypadala ve 83. roce v červenci a pojďme se posunout na 9. místo, kde se usadil, usídlil tehdy Rod Stewart a jeho Baby Jane.

Na Signál rádiu rocková hvězda 70. let Rod Stewart a stejně jako on, taky spoustu dalších rockových hvězd 70. se muselo přizpůsobit takzvané éře MTV a syntezátorů, což bylo období 80. let. No a Rod Stewart, tomu se povedl tento přechod ze 70. na 80. na výbornou. Prostě fungoval, lidem se to líbilo a dokonce i písnička Baby Jane, ta patří mezi takovýto razítko, kdy najednou Rod Stewart už byl považován za hvězdu 80. let. No a dokonce písnička Baby Jane, to byla poslední písnička, se kterou se Rod Stewart dostal na první místo britské hitparády. S žádnou další skladbou se mu to už potom nepovedlo, byť těch hitů a písniček měl víc než dost. Ovšem na jedničku to Rod Stewart už s žádnou další skladbou nevytáhnul. Ale nevadí, jsme rádi, že dodnes nám dělá radost tento zpěvák. Třeba se ho ještě někdy dočkáme v České republice, i když to byl naposledy, tak naznačoval, že už se to spíš nestane, že se vrátí. Tak, v každém případě, my jsme v evropském singlovém žebříčku tak, jak vypadal v červenci roku 1983. Za okamžik skočíme na 8. místo, ale teď tady mám pro vás jednu výjimečnou událost, která se udála ve 83. roce, a to bylo, když skupina Kiss, rocková skupina Kiss, která vždycky vystupovala v maskách, tak najednou ve 83. roce sundali masky. Byla to nejsledovanější televizní událost roku na stanici MTV. 18. září a Kissáci odhodili masky.

0: Na Signál rádiu jsme si dali kysáky, písničku Crazy, Crazy Nights. Ano, 18. září 83. roku členové kapely Kiss poprvé po 10 letech své kariéry vystoupili na veřejnosti zcela bez svého ikonického make-upu. Vlastně šlo o obrovský risk a senzaci, která plnila titulní strany všech časopisů. Nicméně poté se pánové za masky opět schovali a vystupovali dál, tak jak jsme znali do té doby. Každopádně jsme si připomněli jeden ze slavných hitů Kisáků, písničku Crazy Crazy Nights, ovšem teď se vrátíme do evropského singlového žebříčku, protože před námi je, milí posluchači, 8. místo.
1: Signál Rádio, a to nejlepší ze světových hitparád 80. let.
0: Jak vypadal evropský singlový žebříček v červenci 83. roku? To zjišťujeme právě teď na Signál Rádiu a jsme u 8. místa. Čeká nás první velký hit skupiny Depeche Mode po odchodu zakládajícího člena Vinceho Clarka. Ten si šel dělat Jezu a Erasure, každopádně Depešáky nechal Depešákama a oni si museli poradit a myslím, že to zvládli na výbornou, protože Dave Gahan ten opravdu zamakal. Everything Counts a 8. místo té doby.

Mnozí fanoušci kapely Depeche Mode ve 83. roce pochybovali, zda kapela uspěje bez Vinceho Clarka, ale šlo to i bez něho a tohle to byl důkaz Everything Counts, písnička, která se držela na předních místech hitparád právě v létě, v oprázdninách 83. roku. Jestli jste někdy byli na koncertu kapely Depeche Mode, tak si možná vybavujete, jak v závěru koncertu hraje písnička Everything Counts. No a fanoušci zpívají ty závěrečné melodie tak hlasitě, že kapela vlastně úplně přestává na chvíli hrát a nechává zpívat pouze publikum. Takový krásný, dojemný moment, ke kterému dochází víceméně na každém koncertu skupiny Depeche Mode. Tak, každopádně, pokud vás zaujala tato skladba, tak klidně zamyslete na desku Construction Time Again, protože tam se tato píseň nachází. Jinak je to album, na kterém začala kapela Depeche Mode experimentovat s industriálními zvuky. Například nahrávali údery do kovových předmětů a do různých stavebních materiálů. A tím jejich písničky opět dostávali na takové zvláštnosti. Tak, to jsou všechno příběhy k písničkám z evropského singlového žebříčku, který si tu dneska postupně přehráváme. Hrajeme si muziku, která letos v těchto dnech slaví, je to neuvěřitelný, ale je to tak, 43 let. A dostáváme se na místo 7., kde se tehdy umístil Mike Oldfield. A pomohla mu s písničkou i Maggie Reilly a vzniklo nádherné Moonlight Shadow. Pojďme si to zahrát.

0: Posloucháte Signál Radio, tady jsou osmdesátky jako doma a my si tu každý týden představujeme jednu hitparádu, jeden hitparádový žebříček z 80. let. Dneska jsme v roce, kdy Mike Oldfield opustil čistě instrumentální svět a pod měsíčním stínem dobyl evropské hitparády. Léto 83. roku a to se konečně v písničkách Mikea Oldfielda začalo i zpívat a jeho hlasem byla tehdy Maggie Reilly. Písnička Moonlight Shadow. Takhle, ne že bych chtěl srovnávat Mikea Oldfielda s Leošem Marešem tady u nás v Česku, ale v jeho písničkách se často objevoval vokál Heleny Zeťové. Tak a tady u Mikea Oldfielda se často objevoval vokál Maggie Reilly. Tak jako srovnání, teďka mě napadlo. Každopádně po písničce Moonlight Shadow přichází na řadu šesté místo evropského singlového žebříčku před 43 lety.
1: Signál Radio a to nejlepší ze světových hitparád 80. let.
0: A tady už je Elton John a možná dokonce jeho největší hit 80. let. I'm Still Standing a Mr. Sir Elton John na Signál Radio. Hezký poslech.

Elton John na Signál rádiu a písnička, ke které vznikl i videoklip, ten byl natáčen ve francouzském městě Cannes, stal se jedním z nejikoničtějších klipů 80. let díky pestrým barvám a extravagantní módě. Dokonce během natáčení docházelo k řadě komplikací. Část kostýmu se ztratila, část byla zničená, protože přišel déšť, průtrž, mračen, bouřka. Kostýmy byly zničeny, ale přesto přeze všechno, přes všechny tyto nepříznivé okolnosti, vznikl videoklip, který se na MTV hrál velmi často a hodně tato píseň dostala Eltona Johna do popředí. Tak, další taková milá událost, která se odehrála ve 83. roce, u které se právě teď zastavíme v signálech světových hitparád, je den, kdy poprvé Michael Jackson předvedl moonwalk, neboli měsíční chůzi. Ano, Michael Jackson totiž ve 83. roce vystoupil na oslavách hudebního vydavatelství Motown a zpíval tam písničku Billie Jean, během které si připravil jednu velkou novinku, což nikdo nečekal, a to byl ikonický tanec Moonwalk. A právě Moonwalk z Michaela udělal globální megahvězdu. Já jsem si říkal, že bychom si mohli dát pár indicí, jak si vyzkoušet Moonwalk teďka doma, nacvičit to, až půjdete třeba někam na večírek nebo přijdou přátelé k vám na grilovačku, taky můžete před grilem ukázat moonwalk. Takže přátelé, důležité je si pamatovat, že klíčem není rychlost, ale plynulost. Horní část těla by měla zůstat relativně stabilní. A cvičte to ideálně v ponožkách nebo botách, co mají hladší podrážku, aby vám to pěkně klouzelo. O co jde? Jedna noha stojí na špičce, druhá klouže dozadu, pak si nohy vyměňují role. Takže ještě jednou. Jedna noha stojí na špičce, druhá klouže dozadu, pak si nohy vyměňují role. Nevím, mně to nejde. Tady u toho se natřásám jako koza, člověče, mně to nejde. Ale věřím, že po ještě chvilku tréninku a to se podá. Takže vyzkoušejte i vy doma svůj moonwalk.

0: Nejjednodušší způsob, jak se naučit moonwalk. Stoupni se rovně, zvedni pravou patu, ale špičku nech na zemi. Levou nohu táhni po zemi dozadu. Když je levá noha vzadu, polož pravou patu na zem a současně zvedni levou patu. A už jsem se ztratil! Ježišmarja! Teď táhni dozadu pravou nohu. Ježišmarja, to je tak, jako ono to vlastně vypadá hrozně jednoduše, ale člověk se v tom hnedka ztratí. No je to o cviku, je to o cviku. Myslím, že ani Michael Jackson to jako nedal během jedné písničky v rádiu. Ona se trénoval dlouhá odpoledne, ale pak byl za hvězdu. Takže přátelé, nejčastější chyba. Lidé se snaží chodit dozadu. Ve skutečnosti by měla jedna noha vždy klouzat, zatímco druhá nese váhu těla na špičce. No, jo, ještě dobrý takový trik. Dívejte se dopředu a lehce pohybujte u toho rameny. Ježíš, to je pohybu, tyjo. Si to vůbec člověk nedokáže skoordinovat. Takových pohybů najednou. Každý úplně jiný. Takže moonwalk rozhodně není žádná prča a Michael ho předvedl poprvé v roce 83. na oslavách 25 let vydavatelství. My jsme si dali písničku Billie Jean jako připomenutí, že během této písně moonwalk se poprvé objevil. No a co nás čeká za malý moment, objevíme ještě 5 největších hitů měsíce července 83. roku. Tak buďte s námi.
1: Signál Rádio. Posloucháte online na signalradio.cz. Signály světových hitparád 80. let. Místo páté.

textu této písně se zpívá o červeném víně jako o prostředku k zapomenutí na ztracenou lásku. Přesto tato píseň od UB40 Red Red Wine působí překvapivě pohodově a optimisticky. Tak, nebudeme rozebírat vztahy, jak na zkrachovalý vztah, na to expert nejsem, ale můžeme tady lehce probrat písničku Red Red Wine, což je součást evropského singlového žebříčku v červenci 83. roku. Pátá nejúspěšnější píseň té doby bylo právě Red Red Wine. No a mnoho lidé si myslí, že se jedná o původní píseň skupiny UB40, ale ve skutečnosti tuto píseň nahrál už v roce 1967 Neil Diamond. A když se ten Neil Diamond dozvěděl, jak velký úspěch má verze UB40, tak na svých koncertech začal zpívat svoji původní píseň, ovšem ve stylu reggae, inspirovaném právě UB40. Takže on byl úplně první, mohl na tom vydělat Mailand, ale nějak ta písnička se v jeho podání nechytila, ale když ji proslavil UB40, tak se k ní velice rád Neil Diamond vrátil, ovšem musel jí hrát tak, jaký lidé znali od UB40. To je blázinec, ale i to je samozřejmě možné ve světové pop music. Další megahit prázdnin 83. roku je před námi a to je filmová věc. Zaspomínáme na biják Flashdance a dáme si písničku What I'm Feeling. Tady je na Signál Rádiu Irene Cara. Hezký večer.

Film Flashdance a píseň What I'm Feeling odstartovali takovou celosvětovou mány taneční módy, návleky na nohy, tepláky, čelenky, sportovní oblečení. To všechno se stalo ohromným trendem tenkrát ve 83. roce, kdy napsali speciálně pro film Flashdance tuto píseň What I'm Feeling a stal se z ní vlastně největší hit roku 83. Jinak zpěvačka Irene Cara už měla zkušenost s podobným úspěchem, protože o 3 roky dříve naspívala titulní hit k filmu Fame. Tak jsem rád, že jsme si mohli trošku připomenout taneční film Flashdance v našem vysílání. Tady jsou 80ky jako doma, hrajeme muziku 80. let od rána až do večera a teď vysíláme tak jako každou sobotu v 18 hodin nebo ve středu od 21. hodiny signály světových hitparád. Jeden konkrétní hitparádový žebříček z 80. let si přehráváme jedna ku jedné v našem vysílání. A dneska tu máme evropskou singlovou hitparádu, za malý moment ještě 3., 2. a 1. místo, ale já vás teď nechám nakouknout do našeho dalšího společného dílu, který si dáme za týden. A to nás tady na Signál rádiu čeká americký singlový žebříček z prázdnin roku 1984. A to zazní třeba i Billy Idol a jeho věc Eyes Without a Face. Tak já nechci čekat týden, pojďme si tu píseň jako ochutnávku dát už teď.

0: Odbarvené blonděté vlasy, kožené oblečení a také takový charakteristický ušklebek, to z něho udělalo jednu z ikon hudební stanice MTV. Billy Idol a jeho Eyes Without a Face, detaily o něm a o jeho hvězdné kariéře i třeba o tom, jak se dopracoval ke své přezdívce, tak to si řekneme za týden v dalším dílu Signálu světových hitparád, kdy se mrkneme do amerického singlového žebříčku z prázdnin roku 1984. No a pravidelní posluchači vědí, těm ostatním to připomenu, kdy vysíláme tyto retro hitparádové žebříčky. Je to vždycky v sobotu po 18. hodině nebo ve středu od 21 hodin tady na Signál rádiu.
1: Signály světových hitparád 80. let. Místo třetí.
0: Wow, a tohle to už je George Michael a ten druhej s kapely UM. Klap.

0: To je Signál Rádio a toto je písnička z roku 83., kdy skupina UM pozvala celý svět do klubu Tropicana, kde byly drinky zdarma a nálada nekonečně letní. Ano, jeden z největších, nejznámějších letních hitů 80. let. Tato píseň se povedla ikonickému duu UM, tedy George Michael a Andrew Ridgely. Pánové, tento klip nebo klip k tomuto hitu natáčeli na španělské Ibize, která tehdy v 80. ještě nebyla tak masově známou party destinací, jako je dnes. Andrew a George si v klipu užívali bazén, sluníčko, koktejly. Přesně to, co si většina lidí s takovou exotickou luxusní dovolenou rozhodně spojuje. Takže klub Tropicana a třetí nejúspěšnější písnička evropského singlového žebříčku na týden přesně před 43 lety.
1: Signály světových hitparád 80. let na Signál Rádiu.
0: Přestože členové skupiny Spandau Ballet nikdy nezískali zlatou olympijskou medaili, tak si dovolili ve 83. roce naspívat písničku o zlatě. Gold a Spandau Ballet teď na Signál Rádiu.
2: Thank you for coming home. Sorry that the chairs are all warm. I left them here. I can't.

0: Když se mluví o elegantním popu 80. let, tak pokaždé se mluví o dvou kapelách. O této, Spandau Ballet, a také o Duran Duran. Fanoušci často vedli debaty, která z těch dvou kapel je lepší. Jestli Spandau nebo Duran, tak za mě Duran samozřejmě, protože měli víc hitů, ale zase z druhé strany, když jako do podpovrch, pod pokličku, tak ani ti Spandau, já ono se jim říkalo někde jaký Spandau Ballet, takže já to říkám jako lidově Spandau Ballet, oni ti Spandau Ballet taky nebyli vůbec špatný. To byla jejich singlová dvojka, písnička Gold, ale vlastně druhé místo evropského singlového žebříčku v červenci 83. roku, takže výborné umístění. Já bych ale přece jenom připomněl jejich úplně největší hit, abychom si mohli ty Spandau Ballet jako správně zařadit. Jejich největší hitovka byla tato, jmenovala se True. A nás čeká úplně největší hit 83. roku, právě teď na Signál Rádiu.
1: Signály světových hitparád 80. let.
0: V roce 1983 byl mobil větší než dnešní tablet a uměl jenom telefonovat. Ano, je to tak, skutečně ve 83. roce se objevil první mobilní telefon. Vážil skoro kilo, stál přibližně 4000 dolarů, no a taková sympatická cihla. No, nedalo se to moc používat, ale takové zařízení už samozřejmě existovalo. Tak každopádně v roce, kdy světu vévodil Moonwalk, taky Flashdance a kdy jsme si muziku pouštěli buď to na kazetě nebo na vinilu, a nebo jsme ji museli mít v hlavě, ve vzpomínkách. To byly jediná tři média, odkud šlo přehrát muziku, tenkrát ve 83. roce. No a v něm jsme dnes celou tuto hodinu, kdy nám zbývá odehrát úplně tu nejúspěšnější písničku měsíce července 83. roku. Takže co zvítězilo tehdy v evropském singlovém žebříčku? How? Taneční věc, která zbořila všechny hitparády v létě 83. roku. Tady jsou KC and the Sunshine Band, kteří na svůj největší hit čekali celá 70. léta. Až pak najednou v 80. jejich frontman KC napsal tady tu jednoduchou taneční skladbu, která rozdrtila všechny hitparádové žebříčky. Tak pojďme na ní, Give It Up, nejúspěšnější písnička v Evropě před 43 lety. Já jsem Martin Hovorka, za týden naslyšenou.

0: jsou tu Vánoce.
1: Je tu nový rok. A s ním Honza Beneš,
2: Michal Sojka,
0: Oskar Gottlieb,
3: Jaromír Tůma
4: a Slávek Jíša.
0: A je tu s námi Karamel.

0: 80s Party Signál Rádia.
1: Každou sobotu od 7 večer do půlnoci.
0: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio. Máte pocit, že svět se řítí do chaosu, všude vládne strach a lidé si jen nadávají? Nenechte se zmást. Stále existuje mnoho příběhů plných laskavosti, naděje a dobrých skutků. A právě ty vám každé všední ráno přinášíme. Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio. Zasloužíte si začít den něčím příjemným. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: Madonna, Michael Jackson, Elton John, ABBA, Phil Collins, Queen, Pet Shop Boys, Whitney Houston, Depeche Mode a další hvězdy 80. let se zabydleli na Signál Rádiu. Pozvěte je z našeho éteru k sobě domů a vraťte se s nimi do mládí. Poslouchejte Signál Rádio, to nejlepší z 80. let. To nejlepší z 80. let.
1: Signál Rádio posloucháte online
2: na signalradio.cz.